0: Kroměříž je letos přilákal rekordních 1897 účastníků. Oblíbená akce nabídla 5-kilometrovou trasu historickým centrem města, během které běžce čekaly barevné zóny, bubliny, mlha i hudební program. Organizátoři ocenili například nejlépe vybarvené účastníky a řada lidí dorazila také v originálních kostýmech. Součástí programu byly koncerty, vystoupení mažoretek i atrakce pro děti. Vybarvený běh propaguje aktivní pohyb a zdravý životní styl.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. I know where you've been.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Řád pohřebišť v Uherském Hradišti čeká úprava a kroměřížské koupaliště zahajuje sezónu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Dosavadní ředitelka Šárka Kašpárková po dlouhých letech ve funkci odchází na podzim do důchodu. Zájemci o vedení knihovny Kroměřížska se mohou hlásit do konce června. Město od nového vedení očekává zkušenost s řízením, orientaci v moderním knihovnictví i schopnost komunikace s veřejností.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště upraví pravidla na městských pohřebištích. Od 1. července letošního roku bude na hřbitovi v majetku města zakázán vstup se psy. Výjimku budou mít pouze asistenční psy. Město změnu zdůvodňuje snahou zachovat důstojný a pietní charakter pohřebiště. Nové opatření reaguje také na podněty obyvatel kvůli nevhodnému pohybu a venčení psů v areálu hřbitova.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínské krajské galerii odstartuje už 17. ročník cyklu Básníci v prostoru Zlín. Během června nabídne 4 večery propojující poezii a hudbu s výraznými osobnostmi české kulturní scény. Součástí programu budou vystoupení básníků, spisovatelů i hudebníků z celé republiky. Organizátoři upozorňují, že počet míst je omezený.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměřížské koupaliště Bajda odstartovalo o víkendu letní sezónu. Areál prošel další etapou modernizace za více než 6 milionů korun. Návštěvníky čeká nová dlažba kolem bazénů, nové schody do vody nebo atrakce pro děti, včetně malé skluzavky a chrliče vody. Koupaliště bude při příznivém počasí otevřeno denně od 9 ráno do 7 večer. Vstupné zůstává stejné jako loni.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomíná sté výročí narození Miloše Macourka. V Modré otevřeli nové záchytné parkoviště a vybarvený běh letos přilákal rekordní počet účastníků.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž odhalila pamětní desku dramatikovi a scénáristovi Miloši Macourkovi. První trvalá připomínka slavného rodáka vznikla na domě v ulici Malý Vál, kde se autor Arabely, Macha a Šebestové nebo filmu Dívka na koštěti v roce 1926 narodil. Slavnostního odhalení se zúčastnila také Macourkova rodina a herec Ondřej Kepka, známý jako Honzík ze seriálu Arabela. Součástí oslavy i interaktivní výstava Macourek králem fantazie v muzeu Kroměřížska.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Modré na Uherskohradišťsku začalo sloužit nové záchytné parkoviště pro návštěvníky turistických cílů i poutníky. Nové parkoviště nabízí 99 míst pro osobní auta a 6 stání pro autobusy. Využijí ho lidé mířící do archeoskanzenu, areálu Živá voda nebo na Velehrad. Stavba za více než 16 milionů korun má podle kraje pomoci zlepšit dopravu a zvýšit komfort návštěvníků během turistické sezóny.
0: Zlínsko.
1: Myslivci na Zlínsku zachraňovali srnčata před sečením polí pomocí dronů s termovizí. V honitbě Luko Vlčková odhalili piloti dronů mláďata ukrytá ve Vysoké Vojtěžce ještě před příjezdem zemědělské techniky. Myslivci je následně přenesli do bezpečí a po skončení prací vrátili zpět do přírody. Zlínský kraj chce proto pokračovat v dotačním programu na podporu nákupu termovizních dronů pro myslivecké spolky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Vybarvený běh v Kroměříži letos přilákal rekordních 1897 účastníků. Oblíbená akce nabídla 5-kilometrovou trasu historickým centrem města, během které běžce čekaly barevné zóny, bubliny, mlha i hudební program. Organizátoři ocenili například nejlépe vybarvené účastníky a řada lidí dorazila také v originálních kostýmech. Součástí programu byly koncerty, vystoupení majoretek i atrakce pro děti. Vybarvený běh propaguje aktivní pohyb a zdravý životní styl.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Přijme pohodový den s Rádiem Kroměříž, konkrétně se teď spolu podíváme do Zlína. Tady totiž pokračuje modernizace světelných křižovatek a přechodů pro chodce. Možná jste si toho teď v posledních dnech všimli. Každopádně tato akce má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost ve městě. Práce se postupně dotknou několika lokalit, včetně centra, Jižních svahů i Malenovic a přinesou i dílčí dopravní omezení. Tak se na ně prosím nezlobte. Město koordinuje úpravy tak, aby doprava zůstala funkční pro veřejnost i záchranné složky. Celý projekt má skončit v druhé polovině roku 2026. Takže počítejte s tím, že pokud teď budete projíždět následující měsíce s Zlínem, může to být občas trošku o nervy, ale každopádně Rádio Kroměříž vám k tomu pustí aspoň super muziku, tak buďte s námi a přejeme hezký den.
1: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Řád pohřebišť v Uherském Hradišti čeká úprava a kroměřížské koupaliště zahajuje sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Dosavadní ředitelka Šárka Kašpárková po dlouhých letech ve funkci odchází na podzim do důchodu. Zájemci o vedení knihovny Kroměřížska se mohou hlásit do konce června. Město od nového vedení očekává zkušenost s řízením, orientaci v moderním knihovnictví i schopnost komunikace s veřejností.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště upraví pravidla na městských pohřebištích. Od 1. července letošního roku bude na hřbitovi v majetku města zakázán vstup se psy. Výjimku budou mít pouze asistenční psy. Město změnu zdůvodňuje snahou zachovat důstojný a pietní charakter pohřebiště. Nové opatření reaguje také na podněty obyvatel kvůli nevhodnému pohybu a venčení psů v areálu hřbitova.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínské krajské galerii odstartuje už 17. ročník cyklu Básníci v prostoru Zlín. Během června nabídne 4 večery propojující poezii a hudbu s výraznými osobnostmi české kulturní scény. Součástí programu budou vystoupení básníků, spisovatelů i hudebníků z celé republiky. Organizátoři upozorňují, že počet míst je omezený.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměřížské koupaliště Bajda odstartovalo o víkendu letní sezónu. Areál prošel další etapou modernizace za více než 6 milionů korun. Návštěvníky čeká nová dlažba kolem bazénů, nové schody do vody nebo atrakce pro děti, včetně malé skluzavky a chrliče vody. Koupaliště bude při příznivém počasí otevřeno denně od 9 ráno do 7 večer. Vstupné zůstává stejné jako loni.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. To se nám to hvízdá. Raní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Řád pohřebišť v Uherském Hradišti čeká úprava a kroměřížské koupaliště zahajuje sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Dosavadní ředitelka Šárka Kašpárková po dlouhých letech ve funkci odchází na podzim do důchodu. Zájemci o vedení knihovny Kroměřížska se mohou hlásit do konce června. Město od nového vedení očekává zkušenost s řízením, orientaci v moderním knihovnictví i schopnost komunikace s veřejností.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště upraví pravidla na městských pohřebištích. Od 1. července letošního roku bude na hřbitovi v majetku města zakázán vstup se psy. Výjimku budou mít pouze asistenční psy. Město změnu zdůvodňuje snahou zachovat důstojný a pietní charakter pohřebiště. Nové opatření reaguje také na podněty obyvatel kvůli nevhodnému pohybu a venčení psů v areálu hřbitova.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínské krajské galerii odstartuje už 17. ročník cyklu Básníci v prostoru Zlín. Během června nabídne 4 večery propojující poezii a hudbu s výraznými osobnostmi české kulturní scény. Součástí programu budou vystoupení básníků, spisovatelů i hudebníků z celé republiky. Organizátoři upozorňují, že počet míst je omezený.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměřížské koupaliště Bajda odstartovalo o víkendu letní sezónu. Areál prošel další etapou modernizace za více než 6 milionů korun. Návštěvníky čeká nová dlažba kolem bazénů, nové schody do vody nebo atrakce pro děti, včetně malé skluzavky a chrliče vody. Koupaliště bude při příznivém počasí otevřeno denně od 9 ráno do 7 večer. Vstupné zůstává stejné jako loni.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky. Krajská nemocnice ve Zlíně zvládá obrovský rozsah péče i provozu. Ročně ošetří stovky tisíc pacientů, to už je pořádné číslo. Provede desítky tisíc hospitalizací a operací a naradí se tu téměř 1500 dětí. Nemocniční vozidla najezdí přes 1 000 000 kilometrů a sanitky přepraví desítky tisíc lidí. Čísla potvrzují, že chod nemocnice Tomáše Bati stojí na silném technickém zázemí i každodenní práci personálu. No, možná pro některé z vás jsou ta čísla absolutně abstraktní, ale každopádně teda klobouk dolů. Doufejme, že tato čísla budou v budoucnu klesat a rozsah té péče ne, že by měl být méně kvalitní, ale spíše méně potřebný. Správný zdravotník je takový, který se nudí. Tak jo, zdravím do všech nemocnic, pokud nás posloucháte, přejeme super den.
2: Richarde, co děláš?
3: Spravuju ti to světlo.
2: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
3: Ale prosím tě, koho bysme volali?
2: No, vidíš, co jsem ti říkala?
4: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
0: To se nám to hvízdá. Ranízda na

0: Info Express, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Předškoláci v Kroměříži poznávali práci strážníků. Uherské Hradiště ocenilo mistry lidových řemesel a Hluk potvrdil vedoucí pozici v krajském přeboru.
0: Info Express, Rádia Kroměříž.
1: Děti z kroměřížských mateřských škol poznávali sídlo městské policie. Strážnicím ukázali městský kamerový systém, služební vozidlo nebo základy sebeobrany. Velký zájem vzbudila také ukázka práce policejního psovoda a služebního psa Arta. Podle vedení města je cílem podobných návštěv seznámit děti zábavnou formou s bezpečností a prací městské policie.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti byly slavnostně předány ceny Vladimíra Boučka za zachování lidových tradic a řemesel. Ocenění letos získali Naďa Kubisová za výrobu batikovaných kraslic a Dana Štětinová, která se věnuje krojovým a historickým kloboukům. Čestné uznání převzal sklář Ondřej Žampach. Součástí slavnostního večera bylo také předání titulu mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos podpoří projekty Senior Pass a Rodinné pasy. Na jejich fungování přispěje částkou přes 300 tisíc korun. Slevové programy využívá v regionu už téměř 28 tisíc lidí. Senior pasy jsou určeny lidem nad 55 let, Rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Držitelé karet mohou čerpat slevy na volnočasové aktivity, služby nebo nákupy po celé České republice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Hluku potvrdili svou formu v závěru sezóny krajského přeboru. V sobotním utkání porazili na domácím hřišti Morkovice 3-1 a upevnili si vedoucí postavení v soutěži. V dalším kole uspěli také Slušovice, které zdolali Luhačovice 2-0. Fotbalová sezóna ve Zlínském kraji tak míří do finále a boj o konečné umístění v tabulce pokračuje.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Přichází léto a s tím i spoustu akcí a Kroměříž bude v sobotu 13. června, takže vemte si kalendáře 13. června hostit zemědělskou výstavu v areálu v Kotojedech. Program začne v 9 hodin a nabídne přehlídky hospodářských i drobných zvířat, ukázky zemědělské techniky, vystoupení s koňmi, práci s drony i program pro děti. Do akce se zapojí také školy z regionu a návštěvníci se seznámí se zemědělstvím, chovatelstvím i moderní technikou. Vstup bude na výstavu zdarma.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
4: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rokové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Με τα Λέντα. Nebo Hovega SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
2: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
3: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
4: Cukr a bič, děkuji.
3: Tak to je v klidu.
5: 44 v klidu.
6: Cukr a

0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v kouci.

ze známek, než má jménu básník šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů, a změní o šanci.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor pro veřejnost. Tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: www.radiokroměříž.cz

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu. V obci Karolín se objevil pseudomor drůbeže, tedy virové onemocnění, které se rychle šíří mezi ptáky a může způsobit velké ztráty v chovech. Veterinární správa doporučuje chovatelům omezit kontakt drůbeže s volně žijícím ptactvem, chránit krmivo a vodu před kontaminací a zvážit očkování. Lidé mají hlásit zvýšené úhyny nebo nálezy uhynulých ptáků veterinární správě. Ochranné pásmo zatím vyhlášeno nebylo.
2: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídí elektromobil pro sociální služby. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a cykloběh upozorní na rizika drog i kratomu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Sociální služby města Kroměříže budou od léta využívat nový dodávkový elektromobil. Vůz bude sloužit například k rozvozu stravy klientům domova u Kašny nebo k zásobování jednotlivých zařízení sociálních služeb. Město za automobil zaplatí zhruba 712 tisíc korun. Část nákladů pokryje státní dotace. Nový elektromobil má dojezd až 350 kilometrů a Kroměříž si od jeho provozu slibuje také ekologičtější provoz sociálních služeb.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Zlín čekají v následujících letech rozsáhlé dopravní změny. Správa železnic společně s městem připravuje modernizaci tratě z Otrokovic do Vizovic i výstavbu tzv. Prštenské příčky, která má odvést část dopravy z centra města. Součástí projektu bude také nový most přes Dřevnici, pravobřežní komunikace nebo nová cyklotrasa. První stavební práce by mohly začít už ve druhé polovině letošního roku. Celý projekt má být dokončen do roku 2030.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ze Zlína odstartoval 22. ročník cykloběhu za Českou republiku bez drog. Desetičlenný tým cyklistů a běžců během 10 dnů projede 40 měst po celé republice a upozorní na rizika drog, HHC nebo kratomu. Součástí kampaně budou také preventivní přednášky pro děti a jednání se zástupci měst. Organizátoři chtějí akcí podpořit zdravý životní styl a šířit mezi mladými lidmi objektivní informace o návykových látkách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

It's not a crime when you look at

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také další informace a novinky. Na Štěrkovišti v Otrokovicích začala demolice bývalého občerstvení, které bylo dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Místo čeká proměna a v budoucnu tam má vzniknout nové moderní zázemí s posezením u vody. Už letos ale návštěvníci o občerstvení nepřijdou. Prostor dočasně obsadí mobilní stánky a food trucky. Nový objekt chce město vybudovat v roce 2028, takže léto na Štěrkáči v Otrokovicích je zachráněno. No, furt budeme mít co jíst a budeme se mít kde koupat. Tak jo, pohodový den vám přejeme.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
4: I na Hradišsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

Když střechu, tak z plechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Předškoláci v Kroměříži poznávali práci strážníků. Uherské Hradiště ocenilo mistry lidových řemesel a Hluk potvrdil vedoucí pozici v krajském přeboru.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Děti z kroměřížských mateřských škol poznávali sídlo městské policie. Strážnicím ukázali městský kamerový systém, služební vozidlo nebo základy sebeobrany. Velký zájem vzbudila také ukázka práce policejního psovoda a služebního psa Arta. Podle vedení města je cílem podobných návštěv seznámit děti zábavnou formou s bezpečností a prací městské policie.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti byly slavnostně předány ceny Vladimíra Boučka za zachování lidových tradic a řemesel. Ocenění letos získali Naďa Kubisová za výrobu batikovaných kraslic a Dana Štětinová, která se věnuje krojovým a historickým kloboukům. Čestné uznání převzal sklář Ondřej Žampach. Součástí slavnostního večera bylo také předání titulu mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos podpoří projekty Senior Pass a Rodinné pasy. Na jejich fungování přispěje částkou přes 300 tisíc korun. Slevové programy využívá v regionu už téměř 28 tisíc lidí. Senior pasy jsou určeny lidem nad 55 let, Rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Držitelé karet mohou čerpat slevy na volnočasové aktivity, služby nebo nákupy po celé České republice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Hluku potvrdili svou formu v závěru sezóny krajského přeboru. V sobotním utkání porazili na domácím hřišti Morkovice 3-1 a upevnili si vedoucí postavení v soutěži. V dalším kole uspěli také Slušovice, které zdolali Luhačovice 2-0. Fotbalová sezóna ve Zlínském kraji tak míří do finále a boj o konečné umístění v tabulce pokračuje.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Meta Denda. Nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přijme pohodový den s Rádiem Kroměříž. Konkrétně se teď spolu podíváme do Zlína. Tady totiž pokračuje modernizace světelných křižovatek a přechodů pro chodce. Možná jste si toho teď v posledních dnech všimli. Každopádně tato akce má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost ve městě. Práce se postupně dotknou několika lokalit, včetně centra, Jižních svahů i Malenovic, a přinesou i dílčí dopravní omezení. Tak se na ně prosím nezlobte. Město koordinuje úpravy tak, aby doprava zůstala funkční pro veřejnost i záchranné složky. Celý projekt má skončit v druhé polovině roku 2026. Takže počítejte s tím, že pokud teď budete projíždět následující měsíce Zlínem, může to být občas trošku o nervy, ale každopádně Rádio Kroměříž vám k tomu pustí aspoň super muziku, tak buďte s námi a přejeme hezký den.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Velké starověké civilizace zanechaly kulturní a technologické dědictví, které dodnes ovlivňuje naši společnost. Od Egypta po Mezopotamii tyto společnosti rozvíjely politické, náboženské a ekonomické systémy, které položily základy moderního světa. Mezopotamie je kolébkou civilizace. Vynález klínového písma umožnil správu a záznamy obchodních transakcí, stejně jako tvorbu literatury, například slavný epos o Gilgamešovi. Egyptská civilizace proslula svými úspěchy v architektuře, umění a psaní. Hieroglyfické písmo, jedno z nejstarších na světě, umožňovalo dokumentaci historie a správy státu. Civilizace v údolí řeky Indu vzkvétala mezi léty 2600 až 1900 před naším letopočtem. Město jako Harappa a Mohenjo-Daro vykazují vysokou míru urbanistického plánování s rovnými ulicemi a pokročilými odvodňovacími systémy. Ekonomika byla založena na zemědělství, obchodu a řemeslech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Richarde, co děláš?
5: Spravuju ti to světlo.
4: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
5: Ale prosím tě, koho bysme volali?
4: No, vidíš, co jsem ti říkala?
6: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídí elektromobil pro sociální služby. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a cykloběh upozorní na rizika drog i kratomu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Sociální služby města Kroměříže budou od léta využívat nový dodávkový elektromobil. Vůz bude sloužit například k rozvozu stravy klientům domova u Kašny nebo k zásobování jednotlivých zařízení sociálních služeb. Město za automobil zaplatí zhruba 712 tisíc korun. Část nákladů pokryje státní dotace. Nový elektromobil má dojezd až 350 kilometrů a Kroměříž si od jeho provozu slibuje také ekologičtější provoz sociálních služeb.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Zlín čekají v následujících letech rozsáhlé dopravní změny. Správa železnic společně s městem připravuje modernizaci tratě z Otrokovic do Vizovic i výstavbu tzv. Prštenské příčky, která má odvést část dopravy z centra města. Součástí projektu bude také nový most přes Dřevnici, pravobřežní komunikace nebo nová cyklotrasa. První stavební práce by mohly začít už ve druhé polovině letošního roku. Celý projekt má být dokončen do roku 2030.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ze Zlína odstartoval 22. ročník cykloběhu za Českou republiku bez drog. Desetičlenný tým cyklistů a běžců během 10 dnů projede 40 měst po celé republice a upozorní na rizika drog, HHC nebo kratomu. Součástí kampaně budou také preventivní přednášky pro děti a jednání se zástupci měst. Organizátoři chtějí akcí podpořit zdravý životní styl a šířit mezi mladými lidmi objektivní informace o návykových látkách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Filmový svět na Rádiu Kroměříž.
1: Francouzská riviéra zase po roce ožila přítomností nejzářivějších hvězd domácí i zahraniční filmové scény. Festival v Cannes už stačil přivítat očekávané novinky Jamese Greye a také polského mistra Pavla Pavlikovského. Jehož nadšeně recenzovaný Fatherland o poválečné německé tour spisovatele Thomase Manna a jeho dcery Eriky debituje v první němé ukázce. Po dlouhých 8 letech přichází po snímcích Ida a studená válka neoficiální závěr Pavlikovského poválečné trilogie. Fatherland, který si po premiéře vysloužil 6-minutové ovace, nás zavádí do Německa v roce 1949. Nobelovou cenou oceněný spisovatel Thomas Mann, který po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 opustil rodící se říši, se poprvé od konce války vrací do své vlasti, aby převzal Goethovu cenu. V doprovodu oddané dcery Eriky se autorovi románů Kouzelný vrch a doktor Faustus dostává srdečného přivítání, ale také opovržení. Osobní i historické bolesti postav se stroze promítají do minimalistického a elegantního obrazu, jímž Pavlikovský prosnul a který nechává hovořit své opět výjimečné herce. Fatherland tak jistě bude raným Oscarovým kandidátem, který se obrací k zásadním niterním i geopolitickým otázkám v době, kdy je dnešní generace nemůže nadále ignorovat.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homerstav stavební firma, M-Service prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Ahoj, tady je Bořík z kroměřížské kapely 44 v klidu. Poslechněte si náš nejnovější song a buďte naprosto v pohodě. A já...

0: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
1: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Předškoláci v Kroměříži poznávali práci strážníků. Uherské Hradiště ocenilo mistry lidových řemesel a Hluk potvrdil vedoucí pozici v krajském přeboru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Děti z kroměřížských mateřských škol poznávali sídlo městské policie. Strážnicím ukázali městský kamerový systém, služební vozidlo nebo základy sebeobrany. Velký zájem vzbudila také ukázka práce policejního psovoda a služebního psa Arta. Podle vedení města je cílem podobných návštěv seznámit děti zábavnou formou s bezpečností a prací městské policie.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti byly slavnostně předány ceny Vladimíra Boučka za zachování lidových tradic a řemesel. Ocenění letos získali Naďa Kubisová za výrobu batikovaných kraslic a Dana Štětinová, která se věnuje krojovým a historickým kloboukům. Čestné uznání převzal sklář Ondřej Žampach. Součástí slavnostního večera bylo také předání titulu mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos podpoří projekty Senior pas a rodinné pasy. Na jejich fungování přispěje částkou přes 300 tisíc korun. Slevové programy využívá v regionu už téměř 28 tisíc lidí. Senior pasy jsou určeny lidem nad 55 let, rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Držitelé karet mohou čerpat slevy na volnočasové aktivity, služby nebo nákupy po celé České republice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Hluku potvrdili svou formu v závěru sezóny krajského přeboru. V sobotním utkání porazili na domácím hřišti Morkovice 3-1 a upevnili si vedoucí postavení v soutěži. V dalším kole uspěli také Slušovice, které zdolali Luhačovice 2-0. Fotbalová sezóna ve Zlínském kraji tak míří do finále a boj o konečné umístění v tabulce pokračuje.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rokové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

nebo hovedá.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Tento den, kdy mi jen sami před

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor pro veřejnost, tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Megahity Rádia Kroměříž. To nejlepší z nového milénia.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu. V obci Karolín se objevil pseudomor drůbeže, tedy virové onemocnění, které se rychle šíří mezi ptáky a může způsobit velké ztráty v chovech. Veterinární správa doporučuje chovatelům omezit kontakt drůbeže s volně žijícím ptactvem, chránit krmivo a vodu před kontaminací a zvážit očkování. Lidé mají hlásit zvýšené úhyny nebo nálezy uhynulých ptáků veterinární správě. Ochranné pásmo zatím vyhlášeno nebylo.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídí elektromobil pro sociální služby. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a cykloběh upozorní na rizika drog i kratomu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Sociální služby města Kroměříže budou od léta využívat nový dodávkový elektromobil. Vůz bude sloužit například k rozvozu stravy klientům domova u Kašny nebo k zásobování jednotlivých zařízení sociálních služeb. Město za automobil zaplatí zhruba 712 tisíc korun. Část nákladů pokryje státní dotace. Nový elektromobil má dojezd až 350 kilometrů a Kroměříž si od jeho provozu slibuje také ekologičtější provoz sociálních služeb.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Zlín čekají v následujících letech rozsáhlé dopravní změny. Správa železnic společně s městem připravuje modernizaci tratě z Otrokovic do Vizovic i výstavbu tzv. Prštenské příčky, která má odvést část dopravy z centra města. Součástí projektu bude také nový most přes Dřevnici, pravobřežní komunikace nebo nová cyklotrasa. První stavební práce by mohly začít už ve druhé polovině letošního roku. Celý projekt má být dokončen do roku 2030.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ze Zlína odstartoval 22. ročník cykloběhu za Českou republiku bez drog. Desetičlenný tým cyklistů a běžců během 10 dnů projede 40 měst po celé republice a upozorní na rizika drog, HHC nebo kratomu. Součástí kampaně budou také preventivní přednášky pro děti a jednání se zástupci měst. Organizátoři chtějí akcí podpořit zdravý životní styl a šířit mezi mladými lidmi objektivní informace o návykových látkách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přichází léto a s tím i spoustu akcí a Kroměříž bude v sobotu 13. června, takže vemte si kalendáře 13. června hostit zemědělskou výstavu v areálu v Kotojedech. Program začne v 9 hodin a nabídne přehlídky hospodářských i drobných zvířat, ukázky zemědělské techniky, vystoupení s koňmi, práci s drony i program pro děti. Do akce se zapojí také školy z regionu a návštěvníci se seznámí se zemědělstvím, chovatelstvím i moderní technikou. Vstup bude na výstavu zdarma.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav stavební firma, M-Service prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
3: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
4: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Malářska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Předškoláci v Kroměříži poznávali práci strážníků. Uherské Hradiště ocenilo mistry lidových řemesel a Hluk potvrdil vedoucí pozici v krajském přeboru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Děti z kroměřížských mateřských škol poznávali sídlo městské policie. Strážnicím ukázali městský kamerový systém, služební vozidlo nebo základy sebeobrany. Velký zájem vzbudila také ukázka práce policejního psovoda a služebního psa Arta. Podle vedení města je cílem podobných návštěv seznámit děti zábavnou formou s bezpečností a prací městské policie.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti byly slavnostně předány ceny Vladimíra Boučka za zachování lidových tradic a řemesel. Ocenění letos získali Naďa Kubisová za výrobu batikovaných kraslic a Dana Štětinová, která se věnuje krojovým a historickým kloboukům. Čestné uznání převzal sklář Ondřej Žampach. Součástí slavnostního večera bylo také předání titulu mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos podpoří projekty Senior pas a rodinné pasy. Na jejich fungování přispěje částkou přes 300 tisíc korun. Slevové programy využívá v regionu už téměř 28 tisíc lidí. Senior pasy jsou určeny lidem nad 55 let, rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Držitelé karet mohou čerpat slevy na volnočasové aktivity, služby nebo nákupy po celé České republice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Hluku potvrdili svou formu v závěru sezóny krajského přeboru. V sobotním utkání porazili na domácím hřišti Morkovice 3-1 a upevnili si vedoucí postavení v soutěži. V dalším kole uspěli také Slušovice, které zdolali Luhačovice 2-0. Fotbalová sezóna ve Zlínském kraji tak míří do finále a boj o konečné umístění v tabulce pokračuje.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Velké starověké civilizace zanechaly kulturní a technologické dědictví, které dodnes ovlivňuje naši společnost. Od Egypta po Mezopotamii tyto společnosti rozvíjely politické, náboženské a ekonomické systémy, které položily základy moderního světa. Mezopotamie je kolébkou civilizace. Vynález klínového písma umožnil správu a záznamy obchodních transakcí, stejně jako tvorbu literatury, například slavný epos o Gilgamešovi. Egyptská civilizace je proslula svými úspěchy v architektuře, umění a psaní. Hieroglyfické písmo, jedno z nejstarších na světě, umožňovalo dokumentaci historie a správy státu. Civilizace v údolí řeky Indu zkvétala mezi léty 2600 až 1900 před naším letopočtem. Město jako Harappa a Mohenjo-Daro vykazují vysokou míru urbanistického plánování s rovnými ulicemi a pokročilými odvodňovacími systémy. Ekonomika byla založena na zemědělství, obchodu a řemeslech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž. Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
4: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Metalinda. Nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávaj zatáčky, toší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Rádio Kroměříž.
1: Přijme pohodový den s Rádiem Kroměříž. Konkrétně se teď spolu podíváme do Zlína. Tady totiž pokračuje modernizace světelných křižovatek a přechodů pro chodce. Možná jste si toho teď v posledních dnech všimli. Každopádně tato akce má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost ve městě. Práce se postupně dotknou několika lokalit, včetně centra, Jižních Svahů i Malenovic, a přinesou i dílčí dopravní omezení. Tak se na ně prosím nezlobte. Město koordinuje úpravy tak, aby doprava zůstala funkční pro veřejnost i záchranné složky. Celý projekt má skončit v druhé polovině roku 2026. Takže počítejte s tím, že pokud teď budete projíždět následující měsíce Zlínem, může to být občas trošku o nervy, ale každopádně Rádio Kroměříž vám k tomu pustí aspoň super muziku, tak buďte s námi a přejeme hezký den.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Megahity Rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z milénia.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídí elektromobil pro sociální služby. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a cykloběh upozorní na rizika drog i kratomu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Sociální služby města Kroměříže budou od léta využívat nový dodávkový elektromobil. Vůz bude sloužit například k rozvozu stravy klientům domova u Kašny nebo k zásobování jednotlivých zařízení sociálních služeb. Město za automobil zaplatí zhruba 712 tisíc korun. Část nákladů pokryje státní dotace. Nový elektromobil má dojezd až 350 kilometrů a Kroměříž si od jeho provozu slibuje také ekologičtější provoz sociálních služeb.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Zlín čekají v následujících letech rozsáhlé dopravní změny. Správa železnic společně s městem připravuje modernizaci tratě z Otrokovic do Vizovic i výstavbu tzv. Prštenské příčky, která má odvést část dopravy z centra města. Součástí projektu bude také nový most přes Dřevnici, pravobřežní komunikace nebo nová cyklotrasa. První stavební práce by mohly začít už ve druhé polovině letošního roku. Celý projekt má být dokončen do roku 2030.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ze Zlína odstartoval 22. ročník cykloběhu za Českou republiku bez drog. Desetičlenný tým cyklistů a běžců během 10 dnů projede 40 měst po celé republice a upozorní na rizika drog, HHC nebo kratomu. Součástí kampaně budou také preventivní přednášky pro děti a jednání se zástupci měst. Organizátoři chtějí akcí podpořit zdravý životní styl a šířit mezi mladými lidmi objektivní informace o návykových látkách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky. Krajská nemocnice ve Zlíně zvládá obrovský rozsah péče i provozu. Ročně ošetří stovky tisíc pacientů, to už je pořádné číslo. Provede desítky tisíc hospitalizací a operací a naradí se tu téměř 1500 dětí. Nemocniční vozidla najezdí přes 1 000 000 kilometrů a sanitky přepraví desítky tisíc lidí. Čísla potvrzují, že chod nemocnice Tomáše Bati stojí na silném technickém zázemí i každodenní práci personálu. No, možná pro některé z vás jsou ta čísla absolutně abstraktní, ale každopádně teda klobouk dolů. Doufejme, že tato čísla budou v budoucnu klesat a rozsah té péče ne, že by měl být méně kvalitní, ale spíše méně potřebný. Správný zdravotník je takový, který se nudí. Tak jo, zdravím do všech nemocnic, pokud nás posloucháte, přejeme super den.
0: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

0: Radio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu. V obci Karolín se objevil pseudomor drůbeže, tedy virové onemocnění, které se rychle šíří mezi ptáky a může způsobit velké ztráty v chovech. Veterinární správa doporučuje chovatelům omezit kontakt drůbeže s volně žijícím ptactvem, chránit krmivo a vodu před kontaminací a zvážit očkování. Lidé mají hlásit zvýšené úhyny nebo nálezy uhynulých ptáků veterinární správě. Ochranné pásmo zatím vyhlášeno nebylo.
2: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Předškoláci v Kroměříži poznávali práci strážníků. Uherské Hradiště ocenilo mistry lidových řemesel a Hluk potvrdil vedoucí pozici v krajském přeboru.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Děti z kroměřížských mateřských škol poznávali sídlo městské policie. Strážnicím ukázali městský kamerový systém, služební vozidlo nebo základy sebeobrany. Velký zájem vzbudila také ukázka práce policejního psovoda a služebního psa Arta. Podle vedení města je cílem podobných návštěv seznámit děti zábavnou formou s bezpečností a prací městské policie.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti byly slavnostně předány ceny Vladimíra Boučka za zachování lidových tradic a řemesel. Ocenění letos získali Naďa Kubisová za výrobu batikovaných kraslic a Dana Štětinová, která se věnuje krojovým a historickým kloboukům. Čestné uznání převzal sklář Ondřej Žampach. Součástí slavnostního večera bylo také předání titulu mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos podpoří projekty Senior pas a rodinné pasy. Na jejich fungování přispěje částkou přes 300 tisíc korun. Slevové programy využívá v regionu už téměř 28 tisíc lidí. Senior pasy jsou určeny lidem nad 55 let, rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Držitelé karet mohou čerpat slevy na volnočasové aktivity, služby nebo nákupy po celé České republice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Hluku potvrdili svou formu v závěru sezóny krajského přeboru. V sobotním utkání porazili na domácím hřišti Morkovice 3-1 a upevnili si vedoucí postavení v soutěži. V dalším kole uspěli také Slušovice, které zdolali Luhačovice 2-0. Fotbalová sezóna ve Zlínském kraji tak míří do finále a boj o konečné umístění v tabulce pokračuje.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Francouzská riviéra zase po roce ožila přítomností nejzářivějších hvězd domácí i zahraniční filmové scény. Festival v Cannes už stačil přivítat očekávané novinky Jamese Greye a také polského mistra Pavla Pavlikovského. Jehož nadšeně recenzovaný Fatherland o poválečné německé tour spisovatele Thomase Manna a jeho dcery Eriky debituje v první němé ukázce. Po dlouhých 8 letech přichází po snímcích Ida a studená válka neoficiální závěr Pavlikovského poválečné trilogie. Fatherland, který si po premiéře vysloužil 6-minutové ovace, nás zavádí do Německa v roce 1949. Nobelovou cenou oceněný spisovatel Thomas Mann, který po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 opustil rodící se říši, se poprvé od konce války vrací do své vlasti, aby převzal Goethovu cenu. V doprovodu oddané dcery Eriky se autorovi románu Kouzelný vrch a doktor Faustus dostává srdečného přivítání, ale také opovržení. Osobní i historické bolesti postav se stroze promítají do minimalistického a elegantního obrazu, jímž Pavlikovsky prosnul a kterým nechává hovořit své opět výjimečné herce. Fatherland tak jistě bude raným Oscarovým kandidátem, který se obrací k zásadním niterním i geopolitickým otázkám v době, kdy je dnešní generace nemůže nadále ignorovat.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

0: Metalinda. Nebo Hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ojitel Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor pro veřejnost, tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž

0: Richarde, co děláš?
1: Spravuju ti to světlo.
0: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
1: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
2: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídí elektromobil pro sociální služby. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a cykloběh upozorní na rizika drog i kratomu. Info

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Sociální služby města Kroměříže budou od léta využívat nový dodávkový elektromobil. Vůz bude sloužit například k rozvozu stravy klientům domova u Kašny nebo k zásobování jednotlivých zařízení sociálních služeb. Město za automobil zaplatí zhruba 712 tisíc korun. Část nákladů pokryje státní dotace. Nový elektromobil má dojezd až 350 kilometrů a Kroměříž si od jeho provozu slibuje také ekologičtější provoz sociálních služeb.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Zlín čekají v následujících letech rozsáhlé dopravní změny. Správa železnic společně s městem připravuje modernizaci tratě z Otrokovic do Vizovic i výstavbu tzv. Prštenské příčky, která má odvést část dopravy z centra města. Součástí projektu bude také nový most přes Dřevnici, pravobřežní komunikace nebo nová cyklotrasa. První stavební práce by mohly začít už ve druhé polovině letošního roku. Celý projekt má být dokončen do roku 2030.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ze Zlína odstartoval 22. ročník cykloběhu za Českou republiku bez drog. Desetičlenný tým cyklistů a běžců během 10 dnů projede 40 měst po celé republice a upozorní na rizika drog, HHC nebo kratomu. Součástí kampaně budou také preventivní přednášky pro děti a jednání se zástupci měst. Organizátoři chtějí akcí podpořit zdravý životní styl a šířit mezi mladými lidmi objektivní informace o návykových látkách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené. Bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Velké starověké civilizace zanechaly kulturní a technologické dědictví, které dodnes ovlivňuje naši společnost. Od Egypta po Mezopotamii tyto společnosti rozvíjely politické, náboženské a ekonomické systémy, které položily základy moderního světa. Mezopotamie je kolébkou civilizace. Vynález klínového písma umožnil správu a záznamy obchodních transakcí, stejně jako tvorbu literatury, například slavný epos o Gilgamešovi. Egyptská civilizace je proslula svými úspěchy v architektuře, umění a psaní. Hieroglyfické písmo, jedno z nejstarších na světě, umožňovalo dokumentaci historie a správy státu. Civilizace v údolí řeky Indu zkvétala mezi léty 2600 až 1900 před naším letopočtem. Město jako Harappa a Mohenjo-Daro vykazují vysokou míru urbanistického plánování s rovnými ulicemi a pokročilými odvodňovacími systémy. Ekonomika byla založena na zemědělství, obchodu a řemeslech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Předškoláci v Kroměříži poznávali práci strážníků. Uherské Hradiště ocenilo mistry lidových řemesel a Hluk potvrdil vedoucí pozici v krajském přeboru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Děti z kroměřížských mateřských škol poznávali sídlo městské policie. Strážnicím ukázali městský kamerový systém, služební vozidlo nebo základy sebeobrany. Velký zájem vzbudila také ukázka práce policejního psovoda a služebního psa Arta. Podle vedení města je cílem podobných návštěv seznámit děti zábavnou formou s bezpečností a prací městské policie.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti byly slavnostně předány ceny Vladimíra Boučka za zachování lidových tradic a řemesel. Ocenění letos získali Naďa Kubisová za výrobu batikovaných kraslic a Dana Štětinová, která se věnuje krojovým a historickým kloboukům. Čestné uznání převzal sklář Ondřej Žampach. Součástí slavnostního večera bylo také předání titulu mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos podpoří projekty Senior pas a rodinné pasy. Na jejich fungování přispěje částkou přes 300 tisíc korun. Slevové programy využívá v regionu už téměř 28 tisíc lidí. Senior pasy jsou určeny lidem nad 55 let, rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Držitelé karet mohou čerpat slevy na volnočasové aktivity, služby nebo nákupy po celé České republice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Hluku potvrdili svou formu v závěru sezóny krajského přeboru. V sobotním utkání porazili na domácím hřišti Morkovice 3-1 a upevnili si vedoucí postavení v soutěži. V dalším kole uspěli také Slušovice, které zdolali Luhačovice 2-0. Fotbalová sezóna ve Zlínském kraji tak míří do finále a boj o konečné umístění v tabulce pokračuje.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádio Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž.

chtěl bych pro tebe napsat něco, co nepomine. Chtěl bych napsat verše zásadní.

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídí elektromobil pro sociální služby. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a cykloběh upozorní na rizika drog i kratomu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Sociální služby města Kroměříže budou od léta využívat nový dodávkový elektromobil. Vůz bude sloužit například k rozvozu stravy klientům domova u Kašny nebo k zásobování jednotlivých zařízení sociálních služeb. Město za automobil zaplatí zhruba 712 tisíc korun. Část nákladů pokryje státní dotace. Nový elektromobil má dojezd až 350 kilometrů a Kroměříž si od jeho provozu slibuje také ekologičtější provoz sociálních služeb.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Zlín čekají v následujících letech rozsáhlé dopravní změny. Správa železnic společně s městem připravuje modernizaci tratě z Otrokovic do Vizovic i výstavbu tzv. Prštenské příčky, která má odvést část dopravy z centra města. Součástí projektu bude také nový most přes Dřevnici, pravobřežní komunikace nebo nová cyklotrasa. První stavební práce by mohly začít už ve druhé polovině letošního roku. Celý projekt má být dokončen do roku 2030.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ze Zlína odstartoval 22. ročník cykloběhu za Českou republiku bez drog. Desetičlenný tým cyklistů a běžců během 10 dnů projede 40 měst po celé republice a upozorní na rizika drog, HHC nebo kratomu.

0: Součástí kampaně budou také preventivní přednášky pro děti a jednání se zástupci měst. Organizátoři chtějí akcí podpořit zdravý životní styl a šířit mezi mladými lidmi objektivní informace o návykových látkách.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Francouzská riviéra zase po roce ožila přítomností nejzářivějších hvězd domácí i zahraniční filmové scény. Festival v Cannes už stačil přivítat očekávané novinky Jamese Greye a také polského mistra Pavla Pavlikovského. Jehož nadšeně recenzovaný Fatherland o poválečné německé tour spisovatele Thomase Manna a jeho dcery Eriky debituje v první němé ukázce. Po dlouhých 8 letech přichází po snímcích Ida a studená válka neoficiální závěr Pavlikovského poválečné trilogie. Fatherland, který si po premiéře vysloužil 6-minutové ovace, nás zavádí do Německa v roce 1949. Nobelovou cenou oceněný spisovatel Thomas Mann, který po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 opustil rodící se říši, se poprvé od konce války vrací do své vlasti, aby převzal Goethovu cenu. V doprovodu oddané dcery Eriky se autorovi románů Kouzelný vrch a Doktor Faustus dostává srdečného přivítání, ale také opovržení. Osobní i historické bolesti postav se stroze promítají do minimalistického a elegantního obrazu, jímž Pavlikovsky prosnul a který nechává hovořit své opět výjimečné herce. Fatherland tak jistě bude raným Oscarovým kandidátem, který se obrací k zásadním niterním i geopolitickým otázkám v době, kdy je dnešní generace nemůže nadále ignorovat.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

Sache, Susanne, lecker bin ich. Ja, io carto andando weg, attacchi porcelan. Se potrei pazzi bulgama, tappeti parmesan. 5 kilo heraku, lebo gypsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale

0: nebo píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nás zakoupí.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Předškoláci v Kroměříži poznávali práci strážníků. Uherské Hradiště ocenilo mistry lidových řemesel a Hluk potvrdil vedoucí pozici v krajském přeboru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Děti z kroměřížských mateřských škol poznávali sídlo městské policie. Strážnicím ukázali městský kamerový systém, služební vozidlo nebo základy sebeobrany. Velký zájem vzbudila také ukázka práce policejního psovoda a služebního psa Arta. Podle vedení města je cílem podobných návštěv seznámit děti zábavnou formou s bezpečností a prací městské policie.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti byly slavnostně předány ceny Vladimíra Boučka za zachování lidových tradic a řemesel. Ocenění letos získali Naďa Kubisová za výrobu batikovaných kraslic a Dana Štětinová, která se věnuje krojovým a historickým kloboukům. Čestné uznání převzal sklář Ondřej Žampach. Součástí slavnostního večera bylo také předání titulu mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos podpoří projekty Senior pas a rodinné pasy. Na jejich fungování přispěje částkou přes 300 tisíc korun. Slevové programy využívá v regionu už téměř 28 tisíc lidí. Senior pasy jsou určeny lidem nad 55 let, rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Držitelé karet mohou čerpat slevy na volnočasové aktivity, služby nebo nákupy po celé České republice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Hluku potvrdili svou formu v závěru sezóny krajského přeboru. V sobotním utkání porazili na domácím hřišti Morkovice 3-1 a upevnili si vedoucí postavení v soutěži. V dalším kole uspěli také Slušovice, které zdolali Luhačovice 2-0. Fotbalová sezóna ve Zlínském kraji tak míří do finále a boj o konečné umístění v tabulce pokračuje.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Pro boha, se střídejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši, taky kozy.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na Kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: I teď se skvěle osvěžíš.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídí elektromobil pro sociální služby. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a cykloběh upozorní na rizika drog i kratomu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Sociální služby města Kroměříže budou od léta využívat nový dodávkový elektromobil. Vůz bude sloužit například k rozvozu stravy klientům domova u Kašny nebo k zásobování jednotlivých zařízení sociálních služeb. Město za automobil zaplatí zhruba 712 tisíc korun. Část nákladů pokryje státní dotace. Nový elektromobil má dojezd až 350 kilometrů a Kroměříž si od jeho provozu slibuje také ekologičtější provoz sociálních služeb.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Zlín čekají v následujících letech rozsáhlé dopravní změny. Správa železnic společně s městem připravuje modernizaci tratě z Otrokovic do Vizovic i výstavbu tzv. Prštenské příčky, která má odvést část dopravy z centra města. Součástí projektu bude také nový most přes Dřevnici, pravobřežní komunikace nebo nová cyklotrasa. První stavební práce by mohly začít už ve druhé polovině letošního roku. Celý projekt má být dokončen do roku 2030.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ze Zlína odstartoval 22. ročník cykloběhu za Českou republiku bez drog. Desetičlenný tým cyklistů a běžců během 10 dnů projede 40 měst po celé republice a upozorní na rizika drog, HHC nebo kratomu. Součástí kampaně budou také preventivní přednášky pro děti a jednání se zástupci měst. Organizátoři chtějí akcí podpořit zdravý životní styl a šířit mezi mladými lidmi objektivní informace o návykových látkách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře, lásko.

0: nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Megahity Rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z milénia.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Francouzská riviéra zase po roce ožila přítomností nejzářivějších hvězd domácí i zahraniční filmové scény. Festival v Cannes už stačil přivítat očekávané novinky Jamese Greye a také polského mistra Pavla Pavlikovského. Jehož nadšeně recenzovaný Fatherland o poválečné německé tour spisovatele Thomase Manna a jeho dcery Eriky debituje v první němé ukázce. Po dlouhých 8 letech přichází po snímcích Ida a studená válka neoficiální závěr Pavlikovského poválečné trilogie. Fatherland, který si po premiéře vysloužil 6-minutové ovace, nás zavádí do Německa v roce 1949. Nobelovou cenou oceněný spisovatel Thomas Mann, který po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 opustil rodící se říši, se poprvé od konce války vrací do své vlasti, aby převzal Goethovu cenu. V doprovodu oddané dcery Eriky se autorovi románů Kouzelný vrch a Doktor Faustus dostává srdečného přivítání, ale také opovržení. Osobní i historické bolesti postav se stroze promítají do minimalistického a elegantního obrazu, jímž Pavlikovsky prosnul a který nechává hovořit své opět výjimečné herce. Fatherland tak jistě bude raným Oscarovým kandidátem, který se obrací k zásadním niterním i geopolitickým otázkám v době, kdy je dnešní generace nemůže nadále ignorovat.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Předškoláci v Kroměříži poznávali práci strážníků. Uherské Hradiště ocenilo mistry lidových řemesel a Hluk potvrdil vedoucí pozici v krajském přeboru.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Děti z kroměřížských mateřských škol poznávali sídlo městské policie. Strážnicím ukázali městský kamerový systém, služební vozidlo nebo základy sebeobrany. Velký zájem vzbudila také ukázka práce policejního psovoda a služebního psa Arta. Podle vedení města je cílem podobných návštěv seznámit děti zábavnou formou s bezpečností a prací městské policie.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti byly slavnostně předány ceny Vladimíra Boučka za zachování lidových tradic a řemesel. Ocenění letos získali Naďa Kubisová za výrobu batikovaných kraslic a Dana Štětinová, která se věnuje krojovým a historickým kloboukům. Čestné uznání převzal sklář Ondřej Žampach. Součástí slavnostního večera bylo také předání titulu mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos podpoří projekty Senior pas a rodinné pasy. Na jejich fungování přispěje částkou přes 300 tisíc korun. Slevové programy využívá v regionu už téměř 28 tisíc lidí. Senior pasy jsou určeny lidem nad 55 let, rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Držitelé karet mohou čerpat slevy na volnočasové aktivity, služby nebo nákupy po celé České republice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Hluku potvrdili svou formu v závěru sezóny krajského přeboru. V sobotním utkání porazili na domácím hřišti Morkovice 3-1 a upevnili si vedoucí postavení v soutěži. V dalším kole uspěli také Slušovice, které zdolali Luhačovice 2-0. Fotbalová sezóna ve Zlínském kraji tak míří do finále a boj o konečné umístění v tabulce pokračuje.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Nebudem se zraňovat,
1: nebudem se zraňovat.
0: Budem na sebe v koutě číhat, smát se a po očku sledovat.
1: A po očku sledovat.
0: Je naše oči už se na to nebudou chtít dívat.
2: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
3: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Velké starověké civilizace zanechaly kulturní a technologické dědictví, které dodnes ovlivňuje naši společnost. Od Egypta po Mezopotamii tyto společnosti rozvíjely politické, náboženské a ekonomické systémy, které položily základy moderního světa. Mezopotamie je kolébkou civilizace. Vynález klínového písma umožnil správu a záznamy obchodních transakcí, stejně jako tvorbu literatury, například slavný epos o Gilgamešovi. Egyptská civilizace je proslula svými úspěchy v architektuře, umění a psaní. Hieroglyfické písmo, jedno z nejstarších na světě, umožňovalo dokumentaci historie a správy státu. Civilizace v údolí řeky Indu vzkvétala mezi léty 2600 až 1900 před naším letopočtem. Město jako Harappa a Mohenjo-Daro vykazují vysokou míru urbanistického plánování s rovnými ulicemi a pokročilými odvodňovacími systémy. Ekonomika byla založena na zemědělství, obchodu a řemeslech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Let me see you dance, man.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídí elektromobil pro sociální služby. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a cykloběh upozorní na rizika drog i kratomu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Sociální služby města Kroměříže budou od léta využívat nový dodávkový elektromobil. Vůz bude sloužit například k rozvozu stravy klientům domova u Kašny nebo k zásobování jednotlivých zařízení sociálních služeb. Město za automobil zaplatí zhruba 712 tisíc korun. Část nákladů pokryje státní dotace. Nový elektromobil má dojezd až 350 kilometrů a Kroměříž si od jeho provozu slibuje také ekologičtější provoz sociálních služeb.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Zlín čekají v následujících letech rozsáhlé dopravní změny. Správa železnic společně s městem připravuje modernizaci tratě z Otrokovic do Vizovic i výstavbu tzv. Prštenské příčky, která má odvést část dopravy z centra města. Součástí projektu bude také nový most přes Dřevnici, pravobřežní komunikace nebo nová cyklotrasa. První stavební práce by mohly začít už ve druhé polovině letošního roku. Celý projekt má být dokončen do roku 2030.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ze Zlína odstartoval 22. ročník cykloběhu za Českou republiku bez drog. Desetičlenný tým cyklistů a běžců během 10 dnů projede 40 měst po celé republice a upozorní na rizika drog, HHC nebo kratomu. Součástí kampaně budou také preventivní přednášky pro děti a jednání se zástupci měst. Organizátoři chtějí akcí podpořit zdravý životní styl a šířit mezi mladými lidmi objektivní informace o návykových látkách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Předškoláci v Kroměříži poznávali práci strážníků. Uherské Hradiště ocenilo mistry lidových řemesel a Hluk potvrdil vedoucí pozici v krajském přeboru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Děti z kroměřížských mateřských škol poznávali sídlo městské policie. Strážnicím ukázali městský kamerový systém, služební vozidlo nebo základy sebeobrany. Velký zájem vzbudila také ukázka práce policejního psovoda a služebního psa Arta. Podle vedení města je cílem podobných návštěv seznámit děti zábavnou formou s bezpečností a prací městské policie.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti byly slavnostně předány ceny Vladimíra Boučka za zachování lidových tradic a řemesel. Ocenění letos získali Nadia Kubisová za výrobu batikovaných kraslic a Dana Štětinová, která se věnuje krojovým a historickým kloboukům. Čestné uznání převzal sklář Ondřej Žampach. Součástí slavnostního večera bylo také předání titulu mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos podpoří projekty Senior Pass a Rodinné pasy. Na jejich fungování přispěje částkou přes 300 tisíc korun. Slevové programy využívá v regionu už téměř 28 tisíc lidí. Senior pasy jsou určeny lidem nad 55 let, Rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Držitelé karet mohou čerpat slevy na volnočasové aktivity.